0: To byla sonáta pro flétnu, violončelo a klavír F-dur opus 65. Jana Ladislava Dusíka. Hráli Clive Conway, flétna, Kristýne Šilitou, violončelo a Christine Kroshow, klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání je stále s vámi autor výběru hudby Rafael Brom. Druhá symfonie B-dur Antonína Dvořáka měla pohnutý osud. Byla dokončena počátkem října roku 1865 a premiéru měla v březnu 1888. Bylo to dva roky před osmou symfonií a po 23 letech po ukončení první verze jejího rukopisu. Symfonii číslo 2 B-dur opus 4 Antonína Dvořáka hraje Česká filharmonie. Řídí Václav Neumann.

Dechové kvinteto Akademia hrálo serenádu Indis pro dechové kvinteto českého skladatele klasicismu Václava Vincenta Maška.

0: Dechové kvinteto Akademia hrálo serenádu Indis pro dechové kvinteto českého skladatele klasicismu Václava Vincenta Maška.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ke konci koncertní řady, kterou připravil Rafael Brom, uslyšíte hudbu k Shakespeareovi, suitu pro orchestr od Viléma Blotka. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Libor Hlaváček.

Tak to byla suita pro orchestr s názvem Hudba k Shakespeareovi od Viléma Blotka. Hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Řídil Libor Hlaváček. A ještě drobná skladba z odkazu Karla Stamice, syna slavného hudebního genia Jana Václava Stamice, zakladatele Mannheimské kompoziční a interpretační školy. Bude to kvartet pro klarinet, housle, violu a violončelo, A-dur, opus 14. Hrají Filip Cooper, klarinet, Thibaut Vier, housle, Noel Santos, viola a Filip Ferret, violončelo.

Kvartet pro klarinet, housle, violu a violončelo a dur opus 14. Karla Stamice hráli Filip Cooper, klarinet, Thibaut Vier, housle, Noel Santos, viola a Filip Ferret, violončelo.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Jméno Carl Ferdinand Paul najdeme dnes už asi jen v encyklopédii. A přece pro naše dnešní setkání s hudebními dvojčaty je dost důležité. Ten pan Paul totiž, kromě jiného, napsal první životopis Josefa Haydna a právě u něho našel Johannes Brahms partituru do té doby nevydaných a vlastně neznámých 6 divertiment pro dechové nástroje, někdy označovaných jako Feldpartiten, v obsazení pro 2 hoboje, 2 klarinety, 2 korny, 2 fagoty a serpent. A padla mu do ruky 2. věta divertimenta B-dur s nadpisem Chorál svatého Antonína, který bývá někdy zařazen mezi staré poutní písně z Burgundska.
2: Nevíte, pane profesore, co Brahms se tak zaujalo na té Haydnově melodii?
1: Přesně samozřejmě na to neodpovím, ale domnívám se, že to byla právě taková nepravidelnost v té stavbě té melodie. 2x5 taktů, 2x4 takty a 3x4 takty.

0: Slyšeli jsme onu chorální melodii, kterou převzal Brahms od Haydna a určil za téma svých variací, a to jednak pro orchestr, jednak pro dva klavíry. Přitom ale nejde o dodatečnou instrumentaci klavírní kompozice ani o opožděnou klavírní úpravu skladby orchestrální. A o tom také ujišťuje Brahms nakladatele Simroka v dopise ze 4. září 1873, ve kterém ho informuje o tomto díle jako o dvou skladbách a dokonce upřednostňuje vydání verze pro dva klavíry. O té navíc víme, že její definitivní podobu přehrával s Klárou Schumannovou už 30. srpna.
1: Zdá se, jako by Brahms měl trochu problém s tím, že upravil nějakou svou vlastní skladbu. Už to udělal předtím někdy?
0: Ano, zkusil to už jednou, a totiž se svým kvintetem F-moll opus 34, který byl původně věnován princezně Anně Hesenské a z které pak utvořil sonátu F-moll pro dva klavíry.
1: Ale tohle byl jiný případ. Trošku.
0: Ale to šlo trochu o něco jiného, ano. Tady totiž jde o to, že ty dvě zvukové roviny, klavírní a orchestrální, jsou naprosto odlišné. My jsme tu orchestrální podobu slyšeli. Tak dodejme, že Brahms v podstatě Haydnovu instrumentaci nezměnil. Nahradil pouze serpent kontrafagotem, modernějším nástrojem, přidal pizzicato kontrabasů a v závěru potom ještě dvě flétny a dvě trubky. Ale v instrumentaci pro dva klavíry zní toto téma takto.

Kdybychom mohli přiložit oba notové zápisy přesně na sebe, zjistili bychom, že jde o dokonalé fotokopie. Ovšem rozlišit originál a kopii by se nám asi nepodařilo. Teprve v dalším průběhu uvidíme, jak ta jednotná, jednolitá skladba je opravdu zřetelně a čitelně nástrojově koncipována. A to zcela individuálně, jak v té klavírní, tak v té orchestrální podobě. Typicky brámsovský plnozvučný klavír s bohatou dynamickou škálou je na určitých místech obohacen o virtuózní nástrojové prvky. Orchestrální partitura

je velice umírněná, je nesená v průhledných barvách, bez různých vnějších efektů. Mohli bychom říct, že je až klasicky čistá. Vezměme například to nadýchané, vylehčené, skercózní vivače páté variace, a to v provedení České filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem.

0: Naprosto jasná nástrojová, tím myslím pianistická sazba, navíc ještě s určitými virtuózními prvky. Ale při poslechu orchestrální verze máme pocit, že to nemohlo být napsáno jinak.
1: A Brahms vlastně měl dost velký úspěch s tou skladbou. Předtím tolik úspěšný v orchestrálních věcech nebyl, vidíte, pane profesore?
0: On vlastně neměl velkou zkušenost orchestrální. Tam jsou dvě serenády, klavírní koncert a tedy veliké německé requiem. A to jsou všechny významnější orchestrální partitury do té doby. A je zajímavé, že premiéra variací, která se konala 1. listopadu 1873 ve Vídeňské filharmonii, pak následovalo provedení v Mnichově a pak přišlo Lipsko, které, jak známo, nebylo Brahmsovi příliš nakloněno, když konečně prvního klavírní koncert tam vlastně propadl. A při londýnském provedení musely být variace dokonce na koncertě opakovány.
1: Ty variace ve verzi pro dva klavíry, hrál to Schumann s Klárou Schumannovou?
0: Soukromně ano, ale pokud došlo k provedení veřejnému, o tom nevíme. Asi patrně ne.
1: Ale psal to pro ní bez pochyby.
0: Psal to určitě pro ní, bezpečně. Já si myslím, že bychom se mohli teď podívat ještě na jednu věc. Kritika označovala po provedení zejména skladatelovu nápaditost a vynalezavost při práci s tématem. Zajímavá je zejména v tomto směru čtvrtá variace, ze které na nás dýchne jakýsi smutek, cosi melancholického. To, co bude typické potom pro pozdější volné věty Brahmsových komorních skladeb.

Premiéra klavírní verze se konala až 10. února 1874 ve Vídni a ujeli se jí dvě pianistky Malvína von Benfeld a Gabriela Bronnerová.

Teď bychom se mohli podívat na šestou variaci, která je kabinetní ukázkou Brahmsova pojetí pianistické virtuozity a současně i smyslu pro exaktní stručnost.

Osmá variace je orientována opět na virtuozitu, a to nejen interpretační, ale i kompoziční. Vychází z principu imitace jak prosté, tak i inverze, tedy v protipohybu, a to všechno proběhne v závratném tempu.

Orchestrální partitura je opět velmi vzdušná, jednak proto, že celá variace je víceméně v dynamice pianové a pianissimové, jednak proto, aby byly zřetelné ty imitační hrátky, zejména v dřevěných dechových nástrojích.

0: Myslím, že tady musí padnout námitka, pane profesore, že přece nejde o dvě skladby, prostě muzika je stejná.
1: To bych souhlasil, pokud jde o ty puntíky. Ale když uvážíme tu atmosféru orkestrální, to vybavení těmi barvami a naproti tomu to perfektní posazení pianistické, tak uznáme toho Brahmse oprávněného k tomu, když říkal, že jde o dvě rozdílné skladby.
0: Dvojí účinky.
1: Ano, přesně tak. Závěrečné finále Brahmsových variací je čakona, tedy variační forma nad neustále se vracejícím kratičkým motivkem. Skladatel v této části využívá jak plný a svébytný zvuk klavíru, tak i jeho technické možnosti.

Závěrečnou gradaci v tom cyklu variačním v orchestrální podobě dociluje Brahms prostými střídmými prostředky a přesto vyklene poslední oblouk do plného svítivého zvuku.

0: Pane profesore, ten náš pořad jakoby otevřel otázku, jak velký podíl na celkové hodnotě hudebního díla má materiál, z něhož je to dílo postaveno. Protože my jsme tu slyšeli témata v různých podobách a tvrdíme, že ač jde o stejnou muziku, stejnou melodii, stejnou harmonii a stejný rytmus, tak přesto v mnoha případech jde o dvě, tři různé skladby. Jaký poměr mezi tou důležitostí toho materiálu a toho zpracování byste vy, ostatně i jako skladatel, v procentech určil?
1: Tak tohle je trochu záludná otázka a já bych dokonce řekl, že je to otázka pod pás. Ale já vám odpovím stejně, tak si tedy nepříliš exaktně. Když posloucháte Musorského Kartinky v klavíru a zahraje je báječný pianista, tak je člověk stržen. A slyším-li je v orchestrálním provedení s výborným orchestrem a s výborným dirigentem, tak si říkám, že nemohly být napsány jinak. No a to je asi patrně u všech. To jsme viděli u té úpravy Bacha Vivaldiho koncertu. To jsme nakonec viděli i třeba tady na tom Brahmsovi. Já si myslím, že vždycky je to tak, jestliže je to dobře uděláno, mistrovsky napsáno, že tam vždycky ten podíl té barvy, toho materiálu zvukového bude hrát velkou roli.
0: Klasika na dosah.
2: Zlatý fond klasické hudby.
0: Antonio Vivaldi, árie Judity z první části oratoria Judita Triumphans. Zpívá Magdalena Kožená, Akademii Montis Regalis řídí Alessandro De Marchi.

Lesní roh je považován za nejobtížněji ovládnutelný nástroj symfonického orchestru. Ale když se ovládne dokonale, to je pak jako sólový nástroj ozdobou každého koncertního programu, ať už v symfonické nebo komorní hudbě. My se teď seznámíme s jedním z nejlepších současných francouzských hráčů na lesní roh, takovým francouzským Radkem Baborákem, jímž je Hervé Joulin, postupně první valdhornista orchestru Radia France, poté orchestru National de France a aktuálně se s Lorinem Mázlem přesunul do orchestru v Parmě. Hojně nahrává také komorní hudbu, z níž vybíráme Adagio a Allegro opus 70 Roberta Schumana. Hervé Joulin a u klavíru Marie-Joseph Gide.

Před námi symfonie Malíř Matisse, vrcholné dílo německého skladatele Paula Hindemitha, stejně jako jeho následná stejnojmenná opera, které obě námětově vycházejí z života německého renesančního malíře Matthiase Grünewalda. Hindemithovi se bezprostředním vzorem pro tři věty symfonie staly desky Isenheimského oltáře, Andělský koncert, Ukládání do hrobu a Utrpení svatého Antonína. Premiéra překrásného díla se uskutečnila v roce 1934. V témže roce, kdy dirigent premiéry Furt Wengler veřejně obhajoval neárijce Hindemitha a jeho hudbu proti nacistům. Přesto skladatel později emigroval. Opera Malíř Matisse se u nás bohužel tak často neuvádí. Symfonie o poznání více. Tady je první věta a Andělský koncert z Isenheimského oltáře v tónech Paula Hindemitha. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Teď nás čeká vrchol Mozartovy opery oper Don Giovanni a scéna, kdy je hříšník stržen do hlubin pekelných. Zpívají Rodney Gilfry, Andrea Silvestrelli a Ildebrando d'Arcangelo. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner. Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Richard Wagner, předehra k opeře Bludný Holanďan. Newyorskou filharmonii řídí Giuseppe Sinopoli.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Druhá opera Dmitrije Šostakoviče stojí na krutém příběhu o ženě, která zavraždila svého manžela Itchána. Šostakovič pro Kateřinu Izmajlovnu, tedy Lady Macbeth mcenského újezdu, jak zní titul opery, složil vynikající hudbu mísící prvky tragédie, komedie i satiry. Dramatické napětí je neustále stupňováno. Erotické výjevy šokovaly mnohé, včetně Prokofjeva, a to je co říct. My si poslechneme árii titulní postavy ze čtvrtého závěrečného dějství. To už Kateřina žije ve vyhnanství na Sibiři a tragédiím ještě není konec. Ještě jedna vražda ze žárlivosti a pak sebevražda. Předtím tato finální árie Lady Macbeth mcenského újezdu. Galina Višněvská, Londýnský symfonický orchestr, Mstislav Rostropovič. Nahrávka vznikla roku 1972, ještě za života skladatele.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Romantik Charles Gounod se proslavil operou Faust a duchovní skladbou Ave Maria postavenou na harmonickém základu Bachova preludia C-dur z temperovaného klavíru. Jeho hudba je jemná, melodicky nápaditá, svěží a lyrická, jak po pomalém úvodu uslyšíme v první větě jeho malé symfonie pro 9 dechových nástrojů. Hraje soubor Münchner Bläser Akademie.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Je velmi nezvyklé, že francouzský skladatel 17. století takového formátu, jakým byl Marc-Antoine Charpentier, nebyl zaměstnán u dvora Ludvíka 14. Možná se nechtěl zaplétat do dvorských intrik a chtěl jen v klidu tvořit. Což také činil, že je podepsán pod asi 550 skladbami, včetně divadelní hudby ve spolupráci s Moliérem a velkého množství duchovní a liturgické hudby. A právě z ní si teď vybereme Charpentierovo moteto pro dva sólové hlasy a instrumenty O Crux Ave, pozdravení kříži jako naší jediné naději. Zpívají René Jacobs, ano, ten slavný dirigent staré hudby, který ovšem začínal svou hvězdnou kariéru jako kontratenorista. Dále zpívá Judith Nelson a spoluúčinkuje koncerto vokále.

V době, kdy ještě autorská práva nebyla tak pečlivě ošetřována a střežena jako dnes, si hudební vydavatelé jako pragmatičtí obchodníci vypomáhali různě. Třeba i tím, že občas vydali nějaké to dílo pod jménem slavného skladatele, protože pak měli prodej zaručen. Jedním z mnoha takových případů je i ten ohledně šestice smyčcových kvartet, která jako opus 3 Josefa Haydna vydal francouzský vydavatel Bayer a po něm i další, takže se pak už velmi těžko dohledávalo to, co tvrdí současné bádání. Totiž, že autorem je ve skutečnosti německý skladatel, benediktinský mnich a Haydnův velký obdivovatel a napodobovatel Romanus Hofstetter. Ovšem fakt, že jeho serenáda ze smyčcového kvartetu F-dur je kouzelná, ten je nespochybnitelný a průkazný. Poslechněme si v podání komorního orchestru Orpheus.

Legenda jménem Leonard Bernstein, gigant pódia, jedna z nejzářivějších amerických hvězd 20. století, popularizátor klasické hudby skrze desítky pořadů s New Yorkskou filharmonií a tak dále. Bernstein úspěšně zasáhl do řady oblastí, nás teď ale samozřejmě zajímá jako vele úspěšný skladatel a velmi všestranný skladatel, schopný psát lecos. Od výtečných muzikálů pro Broadway, jako On the Town v roce 1944, kde zazářil mladý Frank Sinatra, až k tak závažným dílům, jako jsou třeba jeho tři symfonie nebo Chichesterské žalmy. Kompletní vydání nahrávek Bernsteinových skladeb naplnilo 26 CDček a 3 DVD. Na jednom z nich je i opereta Trouble in Tahiti o neúspěšném manželství Sema a Diny. Nahlédněme se sopranistkou Louise Eideken a dalšími soulisty s Vídeňským symfonickým orchestrem ORF a Leonardem Bernsteinem.

Celkem bohatý skladatelský odkaz máme zachován z díla blámského skladatele první půle 16. století Adriana Willaerta. Na to, že nás od tohoto ceněného kapelníka svatého Marka v Benátkách dělí 450 let, mají soubory staré hudby z čeho vybírat. 8 mší, přes 50 hymnů a žalmů, přes 150 motet, asi 60 šansonů, 70 madrigalů a mnoho dalších instrumentálních děl. A mezi nimi i tento Richard Carr 10. Willaertovu hudbu hraje ansámbl Romanesque.

Pod vlivem Rossiniho začal Saverio Mercadante komponovat opery. Později pod vlivem Alleviho a Meyerbeera zcela změnil svůj kompoziční styl. Odvrátil se od dosavadních operních manýr a akcentoval dramatickou složku. Mercadante zkomponoval téměř 60 oper, řada z nich byla úspěšná. A i když jsou dnes spíše ve stínu, kdykoliv je nějaká inscenována, je to úspěch. Poslechněme si pozoruhodnou scénu Přísahy Horáciů ze druhého dějství Mercadanteho opery Horáciové a Kuráciové, postavené na římské legendě o boji mezi těmito dvěma tábory. Pokud jste viděli slavný obraz Přísaha Horáciů od Jacquesa Louise Davida, vězte, že následující Mercadanteho hudba nabízí týž okamžik. Přísaháme při zemi, že buď zvítězíme, nebo zemřeme.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Domenico Scarlatti a jeho sonáta číslo 417. Pro dvě kytary Matěj Fremel a Patrik Vacík.

Wolfgang Amadeus Mozart, duet Papagéna a Papagény z druhého dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Thomas Quasthoff,

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Své lyrické klavírní kusy psal německý romantik Felix Mendelssohn Bartholdy v průběhu 16 let a naplnil jimi 8 sešitů po 6 písních beze slov. Nesmírně populární byly písně beze slov hlavně v Anglii, kde mu zajistili slávu a nesmrtelnost už za jeho života. Legendární německý klavírista Walter Gieseking pro nás teď otevře sešit 4. a zahraje píseň beze slov Es-Dur.

Jean-Philippe Rameau, árie pastýřky z druhého dějství opery Nice. Zpívá Sabine Devier, Les Ambassadeurs řídí Alexis Kosenko.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Luigi Boccherini, smyčcový kvintet E-dur a menuet z něho hraje Pro Arte Antiqua Praha.

80. léta 17. století byla nesmírně plodná pro oblast klasické hudby. Vždyť v rozmezí pouhých 5 let se na různých místech narodili Telemann, Rameau, Scarlatti, Händel či Bach. Velcí barokní mistři, kteří nás svým dílem uchvacují do dneška. Dnes možná ještě víc než kdy jindy. Pro tuto chvíli volíme Händla a přeslavnou hudbu, jež zněla na anglickém královském dvoře Jiřího II. Hudbu ke královskému ohňostroji, tedy slavnostní a majestátní uvertýru z proslulé svity. Hraje nám Akademie staré hudby a Christopher Hogwood.

Rossiniho La Danza je skutečný hit klasické hudby. Nepochází z žádné opery, je to samostatná skladba. Zpívá Daniel Matoušek, Sočer řídí Jan Kučera.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Felix Mendelssohn Bartholdy má dva houslové koncerty. Proslulý koncert E-moll a méně slavný D-moll. Z něhož si teď poslechneme finále v podání Miloslava Ambrože, který též řídí Ladies Orchestra.

Pár minut v zajetí anglické barokní hudby teď přináší renomovaný soubor Musica Antiqua Köln. Poslechněme si Chaconu z triové sonáty číslo 6 pro dvoje housle a basso continuo G-moll. Autorem není nikdo menší než mimořádný zjev anglické hudby druhé půle 17. století Henry Purcell.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jméno Leroy Anderson je vepsáno zlatým písmem do americké hudební tvorby. Narodil se v roce 1908, vystudoval Harvard, hovořil plynně 9 jazyky, ale nejvíc proslul svými kouzelnými orchestrálními skladbičkami, které v Americe 40. a 50. let a posléze po celém světě popularizoval třeba známý Boston Pops Orchestra. Některé byly tak oblíbené, že se staly znělkami různých televizních pořadů či seriálů, například takové půvabné pizzicato pro orchestr Plink Plink Plank otevíralo od roku 1952 po 11 let americkou televizní show I've Got a Secret. Nám tu slavnou Andersonovu drobničku hraje BBC Concert Orchestra a diriguje Leonard Slatkin.

Wolfgang Amadeus Mozart, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 17 G-dur, hraná na kladívkový klavír, klavíristou Jos van Immerselem, hraje Anima Eterna Brugge.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Bedřich Smetana, Šárka, symfonická báseň z cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Jazz a minimalismus jsou zřejmě nejvýznamnějšími inspiračními zdroji současného amerického skladatele Michaela Torka, narozeného v roce 1961. Mezi jeho nejznámější skladby patří Color Music, barevná hudba. Jde o sérii několika orchestrálních kompozic z druhé půle 80. let 20. století, v nichž Tork exponuje pokaždé jinou barvu. Jak? Tak takto například pink, růžovou. Baltimore Symphony Orchestra vede David Zinman.
1: Minimalismus je hudební směr druhé poloviny 20. století, který je postaven na mnohanásobném opakování krátkých hudebních motivů. Této technice se říká repetitivní hudba. Od původních velmi elementárních pokusů styl dospěl až ke komplexním kompozičním strukturám a k velkým formám, jako je symfonie, oratorium nebo opera.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Spi, milý synku, v podání souboru Muzika poetika, španělská píseň ze 17. století.

Jandisma Zelenka a skladba Hypochondria, což je zřejmě předehra ke zdravému nemocnému. Hraje soubor Freiburger Barock Orchestra.

Od roku 1824 učil v Praze hudbu Jan Václav Tomášek, dlouholetý hudební vychovatel v rodině hraběte Bukvoje. Postupně si vybudoval takovou pověst, že se o něm hovořilo jako o hudebním papeži Prahy, což zahrnuje obdiv, ale i trošku jízlivosti s náznakem, že Tomášek se považoval za neomylného. Asi 114 děl pak čítá Tomáškův skladatelský odkaz a za nejzajímavější položky z něj jsou považovány jeho klavírní kusy a jeho písně. Tak je posuďme. Text Johanna Wolfganga Goethe, jehož Tomášek velmi obdivoval, zhudebnil takto do písně o pichlavé růžičce, ve skutečnosti dívce, která odmítá lásku chlapce. Heiden Rezlein Václava Jana Tomáška zpívá chorvatská mezzosopranistka Renata Pokupič, na klavír hraje Roger Vignole.

0: Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století.
1: Igor Stravinský je dnes pokládán za ikonu srovnatelnou třeba s Picassem nebo Cocteauem. Také uměl překvapovat a šokovat, ale jeho genialita je nespochybnitelná. Stravinského dílem prochází lecos. Od ruského folkloru přes neoklasicismus, jazz nebo i serialismus, tak jako on sám postupně procházel z Ruska přes Švýcarsko, Francii až ke Spojeným státům. Z jeho jazzových inspirací, které Stravinského provázely zejména ve 20. a 30. letech, se později v roce 1945 narodilo i Ebony Concerto. Stravinský psal tuto kouzelnou skladbu pro dechový band Woodyho Hermana a jeho lídra, brilantního klarinetistu. Po první zkoušce prý byli jazzoví hudebníci silně v rozpacích. Kompozice nebyl jazz, byl to Stravinský a jeho vidění jazzu. Byla náročná, ne právě intuitivní. Postupně ale i díky zkouškám se samotným skladatelem podlehli jejímu kouzlu a provedli ji s obrovským úspěchem v roce 1946 ve slavné Carnegie Hall v New Yorku. My si z Ebony koncertu poslechneme první větu, a to taktéž ve skvělém podání, Karel Krautgartner a jeho orchestr.

Jedním z mnoha skladatelů, kteří byli uchváceni géniem fenomenálního Nicola Paganiniho, byl i Franz Liszt, což se promítlo i do klavírního cyklu 6 velkých etýd podle Paganiniho. Každá zpracovává jiné Paganiniho téma a jedná se o brilantní a mimořádně náročné klavírní kusy. Liszt cyklus věnoval Kláře Schumannové a my si teď v interpretaci maďarského pianisty Jené Jandóa poslechneme etídu číslo 3, zpracovávající slavný motiv 3. věty Paganiniho 2. houslového koncertu La Campanella, zvoneček.

který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

Vysíláním stanice D-dur vás teď, vážení a milí, provází Petr Weber. Můžeme se ve výběru hudby společně těšit na skladby Händlovi, Martinů, Schubertovi, Salieriho, na hudbu Bedřicha Smetany, Orlanda di Lasso a nebo třeba na hudbu Bachovu. A na začátek to bude duchovní kantáta s textem Gloria, tedy sláva na výsostech Bohu. Jejímž autorem je Francis Poulenc. Uslyšíme jako solisty Patrici Petibon a s ní sbor Orchestru de Paris. Orchestr de Paris samotný řídí potom Paavo Järvi.

Uplynula půl hodinka, patřila vážní posluchači na stanici D-dur hudby Francise Poulenca, příslušníka meziválečné pařížské šestky. Poslouchali jsme jeho oslavnou duchovní skladbu s textem Gloria, tedy sláva na výsostech Bohu. Solistkou byla Patricia Petibon, hrál Orchestre de Paris, zpíval zbor tohoto tělesa a dirigentem byl Paavo Järvi. Franz Schubert byl bohem nadaný melodik. Jeho hudba, i když byl vlastně současníkem Beethovenovým, tvoří už ale jasný most k hudebnímu romantismu. Poslouchejme jeho scénickou hudbu k divadelní hře Rosamunda, hudbu meziaktní i baletní. Švédský komorní orchestr řídí Thomas Dausgaard.

Obracíme teď pozornost k barokní tvorbě. Byl Georg Friedrich Händel mistrem jen v oboru italské opery a anglického oratoria, anebo i v oborech instrumentální hudby? Jasnou odpověď nám asi může dát jeden z jeho varhanních koncertů. Koncert F-dur, opus 4, číslo 4. Posloucháme nahrávku Simona Prestna a barokního souboru The English Concert, který řídí Trevor Pinnock.

Na stanici D-dur nám teď hrál barokní orchestr The English Concert. Řídil ho Trevor Pinnock a solistou byl Simon Preston.

Poslouchali jsme varhanní koncert F-dur Georga Friedricha Händla. A teď vybíráme jednu z mnoha a mnoha koncertantních skladeb českého klasika 20. století Bohuslava Martinu. Koncert pro dva klavíry a orchestr. Solisty jsou Jeanine Redding a Henri Piet, ti, kteří autora ještě osobně zažili. Hraje francouzský národní rozhlasový orchestr a dirigentem, který také autora zažil a přátelil se s ním, je Rafael Kubelík.

Vážení posluchači, v nahrávce francouzského národního rozhlasového orchestru, řízeného Rafaelem Kubelíkem, dozněl u nás na stanici D-dur Českého rozhlasu koncert pro dva klavíry a orchestr od Bohuslava Martinů. Solisty byli Jeanine Redding a Henri Piet. Téma Mozart a Salieri, respektive Mozart versus Salieri, je a bude živé asi navěky. Byli rivalové? Možná ne tak velcí, jak se traduje. Byl Mozart talentovanější? Patrně přece jen možná o něco víc. Ano, ale ať už tak nebo tak, neznamená to, že by Salieriho hudba byla špatná. Jednoznačná odpověď určitě neexistuje. A tak pojďme poslouchat od Antonia Salieriho koncert pro hoboj, housle, violončelo a orchestr D-dur a posuzujme sami. Solisty jsou Heinz Holliger, Thomas Fury, Thomas Demenga a s nimi hraje Kamerata Bern, řídí Thomas Fury, houslista.

To byl koncert D-dur, trojkoncert od Antonia Salieriho. Hrála Kamerata Bern, řídil houslista Thomas Fury a s ním dalšími dvěma solisty byli hoboista Heinz Holliger a violončelista Thomas Demenga. Nahlédněme teď do Wagnerovy opery Lohengrin. Uslyšíme postupně tři scény nebo výstupy. Arii Elzy z prvního dějství, potom výstup Elzy a Lohengrina ze třetího dějství a nakonec Lohengrinovu árii ze třetího dějství. Elzou je Petra Maria Schnitzel, Lohengrinem tenorista Pet Seifert, hraje Mnichovský rozhlasový orchestr a řídí Ulf Schirmer.

Na stanici D-dur Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, nám tři scény z opery Lohengrin připomněly patrně nejslavnější a nejoblíbenější operu Richarda Wagnera. Zpívali Petra Maria Schnitzer a Peter Seifert, Ulf Schirmer dirigoval Mnichovský rozhlasový orchestr. A čeká nás alespoň pro několik minut hudba Bedřicha Smetany. Koncertní etida v tónině Gismol s podtitulem Na břehu mořském. Je to vzpomínka, ve které se skladatel tak trochu ohlíží za svým několikaletým uměleckým působením v Göteborgu, městě na břehu mořském na jihu Švédska. Hraje pianista Miroslav Sekera.

Miroslav Sekera nám zahrál koncertní etidu Na břehu mořském od Bedřicha Smetany. Trio určené pro klarinet, violončelo a klavír, opus 11 Ludwiga van Beethovena, má podtitul Gassenhauer Trio. Ve třetí větě uplatňuje téma s variacemi. Uslyšíme Matouše Kopáčka, Petra Nouzovského a Miroslava Sekeru.

Uplynulých 20 minut patřilo, vážení a milí, u nás na stanici D-dur třem instrumentalistům, klarinetistovi Matoušu Kopáčkovi, violončelistovi Petru Nouzovskému a pianistovi Miroslavu Sekerovi. Slyšeli jsme v jejich podání trio opus 11, Gassenhauer trio od Ludwiga van Beethovena. A teď přichází soubor Pro Canzone Antiqua z Londýna, s ním žestový soubor Hamburger Bläserkreis für alte Musik a v jejich podání uslyšíme kajícný žalm Domine ne in furore tuo, jehož autorem je Orlando de Lasso.

Dozněla hudba, jejímž autorem byl renesanční mistr Orlando di Lasso. Kajícní žalm s latinským textem Domine ne in furore tuo. Zpíval soubor Pro Canzone Antiqua z Londýna a hrál soubor z Hamburku Hamburg Bläserkreis. Řídil Bruno Turner. Soubor Capricorn nám teď zahraje sextet pro dvoje housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír v tónině Esdur od prvního vpravdě národního ruského skladatele Michaila Ivanoviče Glinky.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu. Sextet pro klavír a smyčcové nástroje od Michaila Ivanoviče Glinky hrál soubor Capricorn. Fantazii a fugu C-moll Johanna Sebastiana Bacha bude teď hrát Glenn Gould. Legendární, ale i kontroverzní postava v dějinách koncertního umění. Jeho podání Bacha není ve smyslu dobově poučené interpretace ani trochu stylové, můžete s ním třeba nesouhlasit, ale to je asi tak to jediné. Stejně fascinovaně posloucháte.

0: podání pianisty Glena Goulda dozněla Fantazie a fuga C-moll Johanna Sebastiana Bacha. Vysíláním stanice D-dur vás v uplynulých hodinách provázel Petr Weber.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vaším průvodcem ve vysílání stanice D-dur Českého rozhlasu teď bude, vážení a milí, Petr Weber. Můžeme se společně těšit na Dvořákovu, Schumannovu, Brahmsovu, Mozartovu nebo Schubertovu hudbu. A na začátek to bude právě ten Dvořák, jeden z jeho valčíků, který nám zahraje Antonín Kubálek, pianista, který druhou část života prožil v kanadském exilu.

Posloucháte stanici D-dur. První valčík z opusu 54 Antonína Dvořáka nám zahrál Antonín Kubálek. Od takzvaného hamburského Bacha, tedy Bachova druhého nejstaršího syna Karla Filipa Emanuela, uslyšíme teď koncert pro flétnu, smyčce a basso continuo d-moll. Původně to byl koncert čembalový. Na flétnu hraje Patrick Galois a Kevin Malone řídí soubor Toronto Camerata.

0: Poslouchali jsme nahrávku souboru Toronto Camerata a flétnisty Patrika Galloa. Řídil Kevin Malone a byl to koncert d-moll Karla Filipa Emanuela Bacha.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Na stanici D-dur Českého rozhlasu nám, vážení přátelé, bude v příští půl hodině hrát pianista Ivan Klánský, a sice 4 amprompty, opus 90 France Schuberta.

0: Allegro, Allegro, Andante a Allegretto. To byly čtyři amprompty France Schuberta, jeho opus 90, které nám na stanici D-dur hrál Ivan Klánský.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Klasické nahrávce z přelomu 70. a 80. let 20. století, kterou s Českou filharmonií pořídil Václav Neumann, uslyšíme teď Mozartův hobojový koncert C-dur. Solistou je tehdejší solo hobojista České filharmonie Jiří Mihule.

0: Teď dohráli Jiří Mihule a Česká filharmonie a v jejich podání řízeném Václavem Neumannem jsme poslouchali koncert pro hoboj a orchestr C-dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Život anglického skladatele Williama Byrda se celý odehrával v 16. století, uzavřel se roku 1588. Uslyšíme teď od něj pětihlasou mši pro smíšený sbor. Mši s klasickými částmi Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus a Agnus Dei. Sbor Oxford Camerata řídí Jeremy Summerlee.

0: Agnus Dei, tedy Beránku Boží, to byla poslední část pětihlasé mše z pera Williama Birda, anglického autora 16. století. Měli jsme pro vás nahrávku britského souboru Oxford Kamerata.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Ještě jednou dnes připomínáme interpretační odkaz Antonína Kubálka, pianisty, který druhou polovinu života strávil v exilu v Kanadě. Uslyšíme od něj baladu Az Dur, číslo 3 z opusu 47 od Friedricha Chopina.

Brahmsův dvojkoncert, tedy koncert a-mol pro housle, violončelo a orchestr, máme teď pro vás v opravdu hvězdné nahrávce. Pořídil ji Leonard Bernstein s vídeňskými filharmoniky a jako solisty měl Gidona Kremera a Mišu Majského.

Na stanici D-dur nám, vážení přátelé, hráli vídeňští filharmonikové s Leonardem Bernsteinem a jako solisty jsme slyšeli houslistu Gidona Kremera a violončelistu Mišu Majského. Byl to koncert a mol Johannesa Brahmse.

Čtyři moteta pro vánoční čas, jak je napsal Francis Poulenc, uslyšíme teď v podání souboru The King's Singers. Jsou na latinské texty O Magnum Mysterium, Quem Vidistis Pastores a Hodie Christus Natus Est.

0: Hodie Christus natus est. Dnes se nám narodil Kristus. To bylo poslední z vánočních motet Francise Poulenca, jak nám je zpíval soubor The King's Singers.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Klavírní kvartet číslo 1 je jednou z mnoha komorních skladeb Bohuslava Martinů. V tomto případě pro méně běžné obsazení housle, violu, violončelo a klavír. Na klavír hraje Ivan Klánský a s ním členové Kocianova kvarteta.

Na stanici D-dur jsme, vážení přátelé, uplynulých téměř 30 minut věnovali Bohuslavu Martinů a jeho komorní hudbě. Byl to klavírní kvartet číslo 1. Ivan Klánský hrál se členy Kocianova kvarteta.

Dalším interpretem z jehož diskografie vybíráme na stanici D-dur pro dnešek je britský basbaritonista Bryn Terfel. Uslyšíme ho společně s pianistou Malcolmem Martino a v jejich podání to bude výběr z rozsáhlého cyklu Myrten Roberta Schumana. Uslyšíme z něj 5 písní.

Du bist wie eine Blume, jsi jako květina. To byla poslední píseň, která uzavřela výběr ze Schumannova cyklu Myrten. Zpíval

0: Interval na klavír hrál Malcolm Martineau.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Posloucháte stanici D-dur, posloucháte Český rozhlas, digitální stanici, která vám 24 hodin denně nabízí klasickou hudbu. Zlomovým dílem ve skladatelském vývoji Antonína Dvořáka byla jeho pátá symfonie, symfonie v tónině F-dur, která měla premiéru roku 1879. Uslyšíme ji v nahrávce Václava Neumanna a České filharmonie.

0: Vysíláním stanice D-dur vás provází a hudbu vybírá Petr Weber. Teď to byla Dvořákova 5. symfonie, symfonie S-dur, opus 76, premiérovaná v roce 1879. Václav Neumann dirigoval Českou filharmonii.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: slavné trubkové solo Trumpet Voluntary, známé ze svatebních obřadů, zejména ve Velké Británii, bylo dříve až do 40. let 20. století připisované Henrymu Purcellovi, ale ve skutečnosti pochází ze skladby Jeremiah Clarka, velkého dobového skladatele hned po Purcellovi. Clark působil jako varhaník ve Winchesterské katedrále, poté v katedrále svatého Pavla i v Královské kapli. Ač v jeho díle nalézáme duchovní skladby, ódy, písně i scénickou hudbu, jeho jméno se nejčastěji skloňuje právě ve spojení se svitou, jejíž pátou částí je takzvaný pochod prince Dánského, mnohem známější jako Trumpet Voluntary. Tady je nahrávce skotského trumpetisty Johna Wallise a členů jeho souboru The Wallace Collection a také členů souboru The English String Orchestra.
1: Klasika na dosah.
0: Skladby, které stojí za to poznat.

Existuje velmi vzácná stará nahrávka, na níž v roce 1890 hraje Johannes Brahms na klavír svůj první uherský tanec G-moll. Mimochodem, tenkrát to s ním natáčel asistent Thomase Edisona. Tuto nahrávku vám samozřejmě nepustíme, už z důvodu pochopitelně problematické technické kvality. Nicméně nabídneme výtečnou alternativu. Onen uherský tanec číslo 1 nám zahraje Jevgenij Kysin.

Otevřeme nyní písňový cyklus významného anglického skladatele 20. století Benjamina Britna, který svou serenádu určil tenoru, lesnímu rohu a smyčcovému orchestru. Britten cyklus 6 písní s instrumentálním prologem a epilogem komponoval ve válečném roce 1943, a to na texty anglických básníků se spojujícím motivem noci. Při premiéře zpíval sólový part Britnův celoživotní partner, tenorista Peter Pears. Několikrát se také společně podíleli na nahrávce serenády. My si poslechneme její 6. část, Hymnus k bohyni Diane, na text básníka počátku 17. století Bena Johnsona. Zpívá Philip Langridge, hraje anglický komorní orchestr.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Ludwig van Beethoven, finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Elliot Gardiner.

Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní Fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích. Hector Berlioz, Pochod k popravišti, čtvrtá část z Fantastické symfonie, opus 14a, orchestr revoluční a romantický řídí Sir John Eliot Gardiner.

Johann Heinrich Schmelzer, sonáta Amabilis pro housle, dvě violy, da gamba a basso continuo. Hraje Freiburský barokní koncert.

Sergej Prokofjev, symfonická svita z hudby k filmu Poručík Kyže, opus 60. Petrohradskou filharmonii řídí Jurij Temirkanov.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Frédéric Chopin a jeho slavný minutový valčík opus 64 číslo 1 Des Dur hraje Jean-Yves Thibaudet.

D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, árie Figara z prvního dějství opery Figarovy svatby. Zpívá Samuel Remy, londýnský filharmonický orchestr řídí Sir George Sholty.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Ještě v Salzburku, 2 roky předtím, než Wolfgang Amadeus Mozart zpřetrhal pouta s rodným městem a vydal se na nejistou kariéru do Vídně, zkomponoval svěží a půvabnou koncertantní symfonii S-dur, v níž exponuje 2 smyčcové sólové nástroje, housle a violu. Part violy napsal Mozart v D-dur a počítal s tím, že si hráč přeladí nástroj. To se dnes ale neděje. Odvážní violisté hrají přímo v S-dur jako všichni ostatní. V našem případě budou první větu koncertantní symfonie 23-letého Mozarta hrát Ivan Ženatý, Josef Suk a Pražská komorní filharmonie zařízení Jiřího Bělohlávka.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Před námi jeden z úchvatných madrigalů italského šlechtice, vzdělance a hudebního nadšence Carla Gesualda da Venosa, který se narodil kolem roku 1560 a zemřel v roce 1613. Osamocen na svém zámku, kam se uchýlil po vraždě své manželky a jejího milence. I Gesualdo byl mezi podezřelými a dodnes se přesně neví, jak to tenkrát bylo. Dodnes ale můžeme obdivovat na tu dobu moderní hudební myšlení Gesualdovo. Odvážné harmonie a disonance, chromatické postupy, dramatičnost jeho madrigalů, které vyšly v několika knihách. Tento Lang wische Alfin je mi tak, jak tomu, kdo ochabuje tváří v tvář smrti, když nemohu být s vámi, zaspívá soubor Concerto Italiano.

Regina Angelorum ze Zelenkových loretánských litaní je extrovertní tenorovou árií v podání Christopha Pregardiena. Řídí Frieder Bernius.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Francouzský skladatel Charles Maria Vidor, současník našeho Dvořáka, kterého ovšem přežil o 30 let, byl považován za jednoho z nejlepších varhaníků své doby. I z jeho skladatelského odkazu jsou dodnes nejuváděnější jeho skvostné varhaní symfonie. Napsal jich 10 a nejslavnější je ta číslo 5, protože obsahuje veleslavnou tokátu, uváděnou často samostatně jako Vidorova tokáta. 6minutová kompozice, rychlé arpeggio ve staccatu, doprovázené synkopovanými akordy a sestupným basem, vychází ze slavnostních vánočních, respektive svatebních hudeb. Však také takový seznam královských rodin z Dánska nebo Británie, při jejich svatbách se hrála tato Vidorova tokáta, je pěkně dlouhý. Zněla i na svatbě následníka britského trůnu, prince Williama s Kate Middletonovou. A nám ji teď zahraje renomovaný britský varhaník, ostatně držitel řádu britského impéria, Peter Hereford.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jméno Jordi Savall patří katalánskému hráči na violu da gamba, hudebnímu vědci a také skladateli a zakladateli několika světově proslulých souborů, orientovaných na historicky poučenou interpretaci staré hudby. Ostatně dva z nich nám teď nabídnou hudbu španělského mistra první půle 16. století Cristobala de Morales. Jeho moteto Jubilate Deo Omnis Terra, oslavujte Hospodina všechny země, zaspívá La Capella Real de Catalunya, založená Savallem v roce 1987. Hrát bude Esperion, který Jordi Savall založil už v roce 1974. Hudba Cristobala de Morales.

Grieg napsal svůj klavírní koncert na konci kariéry a jeho orchestrální part mnohokrát předělával. Druhá věta je lyrická trojdílná s živější částí uprostřed. Edvard Grieg, koncert pro klavír a orchestr, druhá věta, hraje Steven Kovačevič, BBC Symphony Orchestra řídí Colin Davis.

Johann Sebastian Bach, árie Wohl euch ihr ausgewählten Seelen z kantáty číslo 34. Zpívá Magdalena Kožená, soubor Musica Florea řídí Marek Štrincl.

12 londýnských symfonií v Hobokenově katalogu Haydnových děl čísla 93 až 104 je také někdy nazýváno Salomonovy symfonie. Podle hudebního organizátora, který Haydna v 90. letech dvakrát pozval do Londýna a udělal tam z mistra do té doby 30 let žijícího a tvořícího v izolaci rakouského Eisenstatu doslova hvězdou. 11. symfonie této série, ta s číslem 103, byla Josefem Haydnem zkomponována během druhé návštěvy Londýna a v letech 1794 až 5. Má přídomek svířením kotlů, neboť právě virbl tympánů jí celou otevírá. Nás ale v tuto chvíli zajímá třetí věta, rozkošný menuet, a to v podání berlínských filharmoniků a Herberta von Karajana.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Robert Schumann, Snění, číslo 7 z klavírního cyklu Dětské scény, opus 15, hraje Josef Hála.

Víme o něm jen málo a přesto, nebo možná právě proto, dodnes uchvacuje svou hudbou. Francouzský barokní mistr, gambista, skladatel Messier de Saint-Colombe. Lecos si o něm dohledali, ale jistě také domysleli tvůrci slavného francouzského filmu Všechna jitra světa z roku 1991. V hlavní roli je pochopitelně především Saint-Colombův nástroj, gamba, k níž přidal sedmou strunu, proslavil se virtuozitou na ní a učí na ní hrát Gérarda Depardieu, tedy Marena Maréze. Ale my si nyní ukážeme, že Saint-Colombe, ač je to takřka synonymum pro gambu, není jen gamba. Lee Santana a Andrew Lawrence King hrají jeho Le Varier pro arcilutnu a harfu.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Papagéna z druhého dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Thomas Quasthoff, württemberský komorní orchestr řídí Jörg Ferber.

V Anglii prý byly Mendelssohnovy klavírní písně beze slov tak populární, že je údajně hrál každý, kdo měl klavír. Populární jsou ale dodnes. Z prvního sešitu písní beze slov romantického mistra Felixe Mendelssohna Bartholdyho teď hraje tu v tónině E-dur Walter Gieseking.

Antonio Caldara byl italský skladatel a violončelista, ale působil hlavně ve Vídni, takže se mnohokrát ukázal při různých významných příležitostech i v Praze. Zazní jeho Symfonia C-dur v podání Collegia 1704.

Gaetano Donizetti árie Norini z prvního dějství opery Don Pasquale. Leonida Vaduva zpívá, hraje Filharmonia orchestra, řídí Placido Domingo.

Antonio Vivaldi, árie z prvního dějství opery Ottone in Villa. Zpívá Emma Kirkby, The Brandenburg Consort řídí Roy Goodman.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Balet Apalačské jaro Aarona Copelanda oslavuje venkovský život amerických přistěhovalců s jejich křesťanskou etikou a vztahem k přírodě. Aaron Copland, Apalačské jaro, St. Paul Chamber Orchestra.

Spřátelil se s Haydnem i Beethovenem, obdivoval jeho Berlioz i Liszt, jeho teoretické práce studoval Smetana, vypracoval se na ředitele prestižní pařížské konzervatoře a jednoho z nejváženějších hudebníků své doby. Antonín Reicha, pražský rodák a posléze francouzský občan. Hodiny bychom mohli hovořit o jeho teoretických hudebních pracích, ale žasněme raději nad hudbou samotnou. Vybíráme větu z půvabného oktetu Es-dur pro dechové a smyčcové nástroje, opus 96. Se slyšitelnou radostí nám hraje konzorcium klasikum.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Mahlerova hojně uváděná první symfonie D-dur, zvaná Titán, měla v prvních verzích 5 vět. Teprve později Mahler jednu část vypustil a symfonie má finální verzi 4větou, tak jak ji slýcháme z koncertních síní. Ale přesto se tu a tam ona výjimutá, původně druhá věta, Blumine, hraje. A to díky tomu, že její partitura byla objevena ve Spojených státech amerických v roce 1966. Už o rok později onu větu uvedl Benjamin Britten, následující rok zazněla symfonie s 5 částmi. Ale vzhledem k tomu, že Mahler symfonii Titán autorizoval toliko jako 4větou, jde spíše o raritní provedení i nahrávky. Muzikologové se dodnes přou, co je správné. A nebo se květinová líbezná kvazi serenáda v C-dur Blumine hraje na závěr symfonie, a nebo úplně samostatně, jako teď u nás na D-dur. Blumine, původní druhá věta první symfonie D-dur Gustava Mahlera, Atlantský symfonický orchestr, trumpetista Christopher Martin a dirigent Joel Levy.

Od 20. do 70. let 16. století žil v Itálii varhaník a skladatel, který je dodnes mnohými považován za jednoho z největších mistrů vokálního kontrapunktu, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Prakticky celý svůj život prožil v Římě, kde působil v několika chrámech, včetně svatého Petra nebo Lateránské baziliky. Roku 1577 byl Palestrina papežem Řehořem 13. pověřen reformou gregoriánského chorálu podle pravidel Tridentského koncilu, což byl výraz obrovského uznání a důvěry. Většina Palestrinových děl je duchovních a inspiraci v něm nalézali a snad ještě nalézají skladatelé všech dalších staletí. Uslyšíme Palestrinovo zhudebnění žalmu 136 Super Flumina Babylonis při řekách babylonských, který připomíná tragédii hebrejského národa zničení Jeruzaléma v roce 586 před Kristem. Zpívají solisté kapely muzikále di San Petronio di Bologna, na varhany hraje Liuve Taminga.

O 14. Mozartově klavírním koncertě hovoří někteří muzikologové jako o prvním, který lze považovat za vyzrálé dílo. Někteří ho řadí rovnou k jeho nejlepším pracím v klavírním repertoáru. Sám Mozart si byl vědom výjimečnosti toho díla, když v dopise otci porovnával několik svých koncertů pro klavír a ten 14. označil za dosti zvláštní z docela jiné kategorie. Toto je Jiskřivé rondo, jehož vracející se refrén vydrží leckomu velmi dlouho v hlavě. Nám hrají maďarští umělci solo Jene Jandó, koncertus hungaricus vede András Ligeti.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. V mládí vlámský hudebník 16. století Orlando di Lasso procestoval celou Itálii, aby se kolem roku 1556 usadil v Baborsku a díky rychlému šíření svých děl po celé Evropě se stal jedním z nejoslavovanějších skladatelů té doby. Psal madrigaly, šansony i díla duchovní, ale také třeba pijácké popěvky a písně komické. A jedna z nich je před námi, přičemž lze říci, že pro svůj půvab i přístupnost chybí v repertoáru málo kterého, byť amatérského pěveckého sboru. Matona mia cara, má milá paní. Text má být písní jakéhosi německého vojáka, který téměř neumí italsky. Text je dost obtížný na překlad a skrývá řadu jazykových hříček i lehtivých dvojsmyslů vojáka dvořícího se neobratně dámě svého srdce. Tady je z pera Orlanda di Lasso, ta populární kancona, již zpívají pánové z The Hilliard Ensemble.

0: Chaconne a passacaglia jsou polyfonní hudební formy postavené na stále se opakující basové figuře. V basové lince se donekonečna opakuje stejný motiv, ostatní hlasy jsou svobodné, ale musí respektovat rotující basovou figuru. Forma se často vyskytuje ve varhanní hudbě, kde se o bas starají varhaníkovi nohy.
1: Jedním ze skladatelů, kteří se během svého života dočkali velkého nebo maximálního možného uznání, byl Johann Josef Fuchs, dvorní kapelník tří rakouských císařů, jemuž podléhala veškerá hudební produkce ve Vídni, od císařského paláce v Hofburgu až třeba ke katedrále svatého Štěpána. Oslavovaný teoretik a pedagog, i skladatel, i když on sám se považoval hlavně za pedagoga. A to je prosím autorem 400 děl, včetně slavnostní opery Costanza e Forteza k pražské korunovaci císaře Karla VI. Českým králem. My teď necháme zaznít Fuchsovu oblíbenou serenádu pro dva hoboje, fagot, dvě klaríny, dvoje housle, violu a basso continuo. Chaconnu z ní zahraje Concentus musicus Wien s Nikolausem Arnokurtem.

předehry po finále oplývají opery Joaquina Rossiniho melodickým bohatstvím, jiskrou a nápady, humorem v komických a nádherou v lyrických vážných operách, které jsou inscenovány po celém světě a každoročně také na festivalu v Rossiniho rodném italském Pesaru. Podle legendy svou dnes nejslavnější operu Lazebníka Sevilského zkomponoval Rossini na populární Beaumarchaisův námět za 13 dní. Proporčně tomu by na předehru měl pár hodin. Ať to bylo jakkoliv, tyto tóny, zejména některé výrazné motivy, zná snad každý a právem patří ke klenotům nejen operního, ale i koncertního repertoáru. Předehru k Lazebníkovi hrají London Classical Players pod taktovkou Rogera Norringtona.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Sergej Rachmaninov, pozdní romantik a klavírní virtuóz, zemřel v roce 1943. Budeme poslouchat jeho tři klavírní preludia v podání legendárního Svjatoslava Richtera.

Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty. Josef Mysliveček, smyčcový kvartet C-dur, první věta.

Do třetího dějství Puccinyho překrásné opery Tosca z roku 1900 se teď podíváme s vynikajícím Lučánem Pavarotym. Malíř Cavaradossi, milující Tosku, je odsouzen k smrti a před popravou vězněn v římském Andělském hradě zpívá Luce van le stelle a hvězdy zářily. Vzpomíná na první setkání se zpěvačkou Toskou a lituje, že musí zemřít, když ještě nikdy nemiloval život tak jako nyní. Jedna z nejoblíbenějších tenorových árií světového operního repertoáru, Luciano Pavarotti, Národní filharmonický orchestr a Nicola Rescinio v jeho čele.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Vážení posluchači, pokud posloucháte hudbu hlavně pro potěšení a spíše srdcem než rozumem, musí ve vás taková slova jako kontrapunkt vyvolávat hrůzu. Můžete si právě říkat, ať se ti skladatelé vedou hlasy, jak chtějí, hlavně ať se to dá poslouchat. Nuže, společně s panem profesorem Smutným vám slibujeme, že vám budeme pouštět jenom takovou hudbu, která se poslouchat dá. No a pokud se chcete dozvědět i něco o tom, jak je ta hudba udělaná, pak posloucháte Da Capo správně. Nuže, pane profesore, co pak je to za slovo ten kontrapunkt?
1: Tak to slovo vlastně z toho vysvětlení skrývá už samo v sobě. Punktum kontrapunktum, tedy tečka proti tečce, neboli nota proti notě.
0: Mm-hmm. Čili dá se říci, že kontrapunkt je jakýsi soubor pravidel, jak souběžně vést několik hlasů současně, aby to znělo přirozeně a logicky?
1: Ano, já myslím, že ano, a dokonce byly vypracovány takové zákony, nebo bychom řekli taková řehole toho kontrapunktu, která byla ve své době velice přísná. My se s tímto principem setkáváme už na počátku historicky doloženého vícehlasu v Anglii někdy na počátku 7. století. K jednohlasému zpěvu chorální melodie se přidával druhý hlas. A řekněme si pro zajímavost, že to byla spodní kvarta.
0: Mm-hmm.
1: Později těch intervalů bylo víc, byly různější.
0: Nicméně ty hlasy běžely ruku v ruce společně se společným rytmem a znělo to přibližně takto.

0: To byl případ, kdy oba hlasy kráčely společně, každý v jiné tónové poloze. Oba hlasy na sobě byly velmi závislé, nesamostatné. Ten pravý kontrapunkt ovšem začíná tam, kdy se hlasy osamostatní. Každý z nich má svou melodickou logiku a přesto se k sobě hodí a vzájemně se doplňují.
1: Poslechněme si, jak se takové hlasy vzájemně prolínají, jak se proplítají mezi sebou, třeba v takové slavné mši Krištofa Hranta z Polžic, která se jmenuje Missa Quinis Vocibus, což je pětihlasá mše.

0: Ale už mnohem dřív, než tenhle ten vzdělaný renesanční šlechtic napsal tuhletu svou mši, se začíná formovat jiný způsob polyfonní skladby, založený na principu vícerého bezprostředního opakování jednoho a téhož motivu. Hudební věta pak narůstá pozvolnými nástupy těch jednotlivých hlasů, přičemž každý nově nastupující hlas opakuje zcela doslovně, nebo méně věrně, melodickou linku, kterou přinesl na začátku věty ten hlas první. Tedy kolik bude ve skladbě samostatných, čili reálných hlasů, tolikrát on melodický prvek uslyšíme.
1: Říkali jsme, že hlasy jsou hodně samostatné. Ten imitační princip, to, že se jeden hlas opičí po druhém, vlastně omezuje jejich samostatnost. Je to tak?
0: To je sice zdánlivě pravda, ale na druhé straně zase ta imitace dává možnost neustálého nárůstu té hudební věty a drží to pohromadě. On je to takový, bychom řekli, stavební architektonický prvek, který je velice důležitý pro výstavbu té hudební věty.
1: Slovo imitace má mnoho významů. Od salámu po napodobeniny dřeva, kůže či slonoviny, vzácných kožešin a kamenů, až po napodobování známých nebo méně známých osobností. Otevřeme-li naučný slovník, můžeme se dočíst, že
0: v hudbě zove se imitací velmi důležitý prostředek skladební techniky, zakládající se v opětování daného zpěvu v jiném hlase a na jiném stupni, než na kterém dříve se ozval, přičemž hlas zpěv předtím uvedší, nezastavuje se ve svém proudu, nýbrž pokračuje, opřádá je zpěv nastupující v hlase jiném, zhusta způsobem kontrapunktickým a tak dále a tak dále.
1: Tak definuje imitaci Otův slovník naučný s odvoláním na práci znamenitého českého teoretika kontrapunktu varhaníka profesora Františka Zdeňka Skuherského.
0: Ověřme si teď, tedy obrazně řečeno vlastním uchem, tuto definici při poslechu dvou úryvků ze mše Josquin des Prez, francouzského skladatele, který žil v letech 1460 až 1521. V prvním úryvku si všimněme, že vrchní hlas, který nastoupí později, napodobuje hlas předešlý, ale jen v jeho začátku. Pak jdou každý svou cestou, aby při dalším setkání se opět napodobovali.

Druhý úryvek je posluchačsky poněkud složitější. Oba hlasy totiž začnou současně, i když jde o imitaci. Vrchní hlas, který přináší novou melodii, budeme mu říkat, dejme tomu, proposta, je imitován spodním hlasem, tomu budeme říkat risposta, a ten spodní hlas zpívá melodii ve dvojnásobně dlouhých notách. Jejich duet potom vyzní takto.

Kdo poslouchal pozorně, jistě si všiml, že plocha, kdy se oba hlasy napodobují, je poměrně krátká. V rozsáhlejší imitované ploše poznáme vzájemný vztah risposty a proposty, tedy těch dvou hlasů, v jednom preludiu ze sbírky Johanna Sebastiana Bacha Dobře temperovaný klavír.

Imitace byla jedním z nejdůležitějších stavebních prvků hudebního baroka. Mistři polyfonie ji dokonale ovládali a uplatňovali ji v mnoha různých variantách ve skladbách pro sbor, solové nástroje i orchestr. Ideálně lze principu imitace využít v koncertantních skladbách, kde sólový instrument imituje, přejímá melodické podněty vycházející z orchestru a naopak. V dobrém koncertu či koncertu grosu nezůstane hozená rukavice nikdy ležet na zemi. Slavný italský houslista a skladatel Arcangelo Corelli použil tohoto principu například ve volné větě svého koncerta grosa číslo 6 z opusu 6.

0: Imitující hlas může nastoupit o libovolný interval výš nebo níž. Může napodobit model zcela věrně nebo víceméně přibližně. Podle toho je pak označena imitace jako přísná nebo volná. Risposta může být vedena v protipohybu, což se označovalo in motu contrario. Může původní melodii zpívat v notových hodnotách podstatně delších, nebo zase naopak v rytmických hodnotách podstatně kratších, tedy ve zmenšenině, neboli v diminuci, čili per diminutionem a tak dále. Poslechněme si teď, jak užívá imitační techniku Jan Dysma ze Zelenka ve svém žalmu In Convertendo Dominus.
1: Hned na začátku slyšíme, jak vzestupný motiv v sopránu převezme v zápětí alt, ale zpívá ho v obratu, jakoby postavený na hlavu.

Imitační princip poskytuje velké možnosti pro uplatnění kompoziční virtuozity. A skladatelé zase mohou tuto virtuozitu poskytnout interpretům, jako to například udělal Johann Sebastian Bach ve svém preludiu z prvního dílu Dobře temperovaného klavíru.

pozdějším období u klasiků a romantiků není imitační princip již tak často uplatňován, a když, tak ve své nejsvrchovanější podobě, a tou je fuga. Je to pochopitelné, protože homofonní úvaha v klasicismu převládla nad polyfoní. Po imitační technice však občas s chutí sáhli i klasicistní skladatelé. V Mozartově mši C-moll si takto půvabně povídají jednotlivé sólové hlasy.

Jedním z nejznamenitějších polyfoniků našeho století byl nesporně Dmitrij Šostakovič. K 200. výročí Bachova úmrtí napsal cyklus preludií a fug opus 87. V preludiu A-dur z prvního dílu tohoto cyklu užil velmi svérázně principu imitace.

Čelný představitel tzv. Druhé vídeňské školy a jeden ze zakladatelů 12-tónové kompoziční metody Arnold Schönberg napsal klavírní svitu s opusovým číslem 25. V této svitě je menuet, v jehož triu se uplatňuje velice vtipně imitace, a to imitace v protipohybu.

0: Imitace je ženského rodu, tedy je to dáma. A tedy je netaktní mluvit o věku. Jenomže naše dáma, paní imitace, by mohla oslavit 10 století od svého narození. Na nějaký rok nebo to desetiletí nebudeme hledět. A vlastně už před 7 stoletími se začala rozvíjet do své plné krásy a půvabné aktivity.
1: Tak se vraťme na závěr našeho dnešního setkání s touto nestárnoucí, čilou a činorodou dámou do století 18. Přesněji do roku 1742, kdy prvně zaznělo obrovité oratorium Georga Friedricha Händla Mesiáš. Závěr prvního dílu tohoto mohutného díla tvoří mistrovsky užité imitační nástupy ve čtyřhlase polyfonní větě.

Posloucháte stanici Českého rozhlasu D-dur. Večerním blokem vás bude provázet Vanda Dobrovská. Na jakou hudbu se můžeme společně těšit? Budou to skladby Ferruccia Busoniho, Zdeňka Lukáše, Yoriaki Matsudaiery, Piera Ancelena, Minoru Mikiho, Meredith Monk a Michaela Nymana. Nejdřív ze všeho si poslechneme smyčcový kvartet D-dur od Césara Franka z nahrávky Kvarteta města Prahy.

Smyčcový kvartet D-dur od Césara Franka jsme vyslechli z historické nahrávky s kvartetem města Prahy. Klavírní koncert opus 39 od Ferruccia Busoniho není úplně obvyklým repertoárovým ani dramaturgickým kusem solistů, orchestru ani festivalu, hlavně proto, že je velmi dlouhý. Na naší stanici je délka skladby naopak výhodou, protože si můžeme dovolit uvést ji pěkně celou. Busoni, skladatel přelomu 19. a 20. století, tento klavírní koncert zkomponoval v roce 1904, několik let předtím, než vydal své průkopnické teoretické dílo, ve kterém kritizuje přílišnou vázanost dosavadní hudby a předpovídá, že hudba budoucnosti bude založena na rozdělení oktávy na více než 12 tónů. Klavírní koncert opus 39 je psán pro klavír, orchestr a malý mužský sbor, který vstupuje do skladby až v poslední větě a při živém provádění je přítomen za scénou. Koncert je mnoha odborníky, teoretiky i umělci a ostatně, jak jsem vyčetla z reakcí na YouTube, i posluchači považován za jedno z největších děl svého druhu. Symfonický orchestr londýnské BBC řídí Mark Elder, zpívají členové The BBC Singers, solistou je Peter Donohoe.

0: Koncert pro klavír, orchestr a malý sbor, 39. dílo Ferruccia Busoniho hrál symfonický orchestr BBC Londýn, spoluúčinkovali členové do BBC Singers. Dirigentem byl Mark Elder, solistou Peter Donohoe.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Slavný Marimba Spiritual, skladba minoru Mickeyho, existuje v mnoha verzích, v solové i více nástrojových, samozřejmě vždycky bicích. Nabízím ji ve stvárnění čtveřice hráčů na bicí nástroje. Tím hlavním, respektive v tomto případě tou hlavní, je slavná bicistka Evelyn Glennie, jejími partnery jsou Steve Henderson, Gregory Knowles a Gary Kettle.

Meredith Monk, autorka a zároveň interpretka skladby, kterou jsme vyslechli, Our Lady of Late. Po takové téměř hypnotizující hudební seanci si zasloužíme trochu probrat nebo vrátit na zem. A k tomu nám dopomůže saxofonista John Hadl a Boon Moon Sinfonieta s dirigentem Ivorem Boltonem ve skladbě, kterou její autor Michael Nyman nazval Where the Bee Dances, kde včela tančí. John Hadl byl dlouhá léta kmenovým členem Michael Nyman Bandu a tento koncert složil Nyman pro něho. Pracuje v něm mimo jiné s nenápadnými odkazy na jednu skladbu ze své hudby ke Greenawayovu filmu Prosperovy knihy.

Koncertantní žánr ještě neopustíme, ale změníme sólový nástroj. Koncert pro housle a orchestr od Zdeňka Lukáše hraje Ivan Strauss, v čele Symfonického orchestru hlavního města Prahy stojí Vladimír Válek.

Koncert pro housle a orchestr od Zdeňka Lukáše hrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy pod vedením Vladimíra Válka, solistou byl Ivan Strauss. Perpetuum mobile, to je skladba Yoriakiho Matsudaiery pro dětský sbor a kapela. Máme ji na nahrávce se sbormistrem sboru The Little Singers of Tokyo, Saeko Hasegawou, a stojí za poslech.

půlnoci nás vyprovodí tři písně ze starého Španělska, které hraje na kytaru Vladimír Mikulka. Autorem skladby je Pierre Anselin.

Vladimír Mikulka hrál tři písně ze starého Španělska od Piera Ancelena. Před půlnocí se s vámi loučí Vanda Dobrovská s přáním dobré noci, ať v spaní či bdění. A bdít můžete i nadále, chcete-li, s hudbou ze stanice D-dur.

Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u pravidelného sobotního vysílání pořadu od Claudia k Ludwigovi, neboli chcete-li od Monteverdiho k Beethovenovi. Od mikrofonu stanice D-dur vás zdraví Robert Škarda. K poslechu vám nabídnu nahrávky renomovaných a národnostně rozmanitých souborů, takzvané historicky poučené interpretace. Partitury starých mistrů rozezní společně se solisty, například ansámbly Les Amis de Philippe, Freiburský barokní orchestr, Musica Florea, Concerto Keln nebo Il Giardino Armonico a další. Úvod dnešního vydání bude patřit hudbě Georga Filipa Telemana. Z úctyhodně bohatého a všestranného odkazu jednoho z velikánů německého baroka vybírám koncert G-dur pro violu, smyčce a basso continuo. Jde o jediný Telemanův koncert pro solovou violu a zároveň je jedním z prvních violových koncertů v historii. Violový koncert G-dur zazní ze snímku souboru Musica Alta Ripa, vydaného v roce 2003. Solovou violu a tři další smyčcové nástroje doprovodí basso continuo, které na této nahrávce tvoří violončelo, kontrabas, teorba a čembalo.

Soubor Musica Alta Ripa dohrál koncert G-dur pro violu, smyčce a basso continuo od Georga Filipa Telemana. Milí posluchači, bohatý skladatelský odkaz tohoto autora a šíře nahrávek jeho děl nám nebrání vybrat k poslechu ještě jednu jeho kompozici. Po souboru z Hanoveru nám skladbu od Telemana zahraje ještě jiný německý soubor, Akademie für Alte Musik z Berlína, s dirigentem Bernhardem Forkem. Můžeme tak nyní u obou souborů porovnat jejich zvuk i způsob provedení hudby jednoho z mistrů pozdně barokního slohu. O Telemanově hudbě se říká, že je zábavné ji hrát a pro posluchače znamená čas příjemného poslechu. Je však vždy na vrcholné kompoziční úrovni. Příležitost k příjemnému poslechu nám nyní jistě poskytne osmivětá svita pro smyčcové nástroje a basso continuo s francouzským podtitulem La Changeante, tedy česky Ten, kdo se mění. Akademii staré hudby Berlín řídí Bernhard Forck.

0: Na stanici D-dur dohrála Akademie staré hudby Berlín pod vedením Bernharda Forka. V jejich podání jsme slyšeli svitu pro smyčcové nástroje a basso continuo La Changeante od Georga Filipa Telemana.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, po Telemanově instrumentální hudbě naplní další minuty vysílání stanice D-dur operní hudba. Tentokrát z pera Georga Friedricha Händla, autora více než 40 jevištních děl. Rodák z německého Halle dokončil v roce 1724 pro londýnské královské divadlo operu v žánru drama per musica Julius César v Egyptě. Z opery, která svůj děj čerpá z dob římských válek proti starověkému Egyptu, zazní árie egyptské královny Kleopatry z druhého dějství, v které se vyznává z nepředstírané lásky k Cézarovi. Jako Kleopatra se nám představí sopranistka Janine Debic. Doprovodí ji soubor specializující se na historickou provozovací praxi 18. a raného 19. století, Concerto Köln. Řídí Luca Quintavale.

Marii egyptské královny Kleopatry z druhého dějství Handlovy opery Julius Caesar v Egyptě zpívala sopranistka Janine Debic. Koncerto Köln řídil Luca Quintavale. Vážení a milí posluchači, na stanici D-dur máte naladěn pořad od Claudia Klodvigovi. A pro následující minuty vybírám z nahrávek nepříliš známé portugalské hudby, pozdní renesance a raného baroka. Poslechneme si vokálně instrumentální hudbu z žánru tzv. Vilancicos, původně vícehlasých písní se světským námětem, které byly na území Pyrenejského poloostrova přijaty také do křesťanské liturgie. Zazní anonymní světská píseň z přelomu 16. a 17. století Meninas de Portugal, dívky z Portugalska. Solový tenor prezentuje tuto píseň za doprovodu španělské harfy, kytary a smyčcového nástroje. Píseň se nám dochovala společně s dalším podobným repertoárem v katedrálním archivu města Évora, jednoho z tehdejších významnějších center portugalské hudby. Zpívá tenorista Felix Rient, hraje švýcarský soubor Accorte Musicale s vedoucím Rogeriem Goncalvesem.

0: Tenorista Felix Rient a švýcarský soubor Accorte Musical pod vedením Rogeria Goncalvese přednesli anonymní portugalskou raně barokní píseň Meninas de Portugal, dívky z Portugalska.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V následujících minutách zavítáme na stanici D-dur na pole italské hudby 18. století a seznámíme se s tvorbou Domenica Cimarosi. Cimarosa byl především skladatelem operním a ještě před Mozartem dosáhl velkého věhlasu napříč téměř všemi evropskými královskými dvory. My si poslechneme jeho jednoaktové intermezzo, dochované ve verzi pro bariton a klávesový nástroj. Nese název Il Maestro di Capella a jde o jakýsi komický monolog kapelníka, který se snaží s orchestrem nazkoušet vlastní skladbu. Cimarosa toto satirické intermezzo dokončil pravděpodobně v roce 1793. Intermezzo Giocoso Il Maestro di Capella Domenica Cimarosi zazní v tuto chvíli v orchestrální podobě v novodobé instrumentaci Marka Broliho. Zpívá baritonista Riccardo Novaro, hraje Il Giardino Armonico, řídí Giovanni Antonini.

Christ in

per me.

Baritonista Ricardo Novaro a soubor Il Giardino Armonico pod vedením Giovanni Antoniniho přednesli jednoaktové satirické intermezzo giocoso s názvem Il Maestro di Capella od Domenica Cimarosi. Milí posluchači, soubor Il Giardino Armonico s Giovanni Antoninim v čele ještě v následujícím čísle programu na pomyslném rozhlasovém koncertním pódiu setrvá. Poslechneme si jejich interpretaci symfonie číslo 60 C-dur Josefa Haydna, která vznikla roku 1775. Vychází ze scénické hudby ke komedii o roztržitém muži, který zapomene na vlastní svatbu. Autorem hry je francouzský dramatik Jean-François Reynard. Haydnova stylově rozmanitá scénická hudba byla tak úspěšná, že se z ní skladatel rozhodl vytvořit symfonii. Oproti zvyklostem šestivětou s podtitulem Il distrato, roztržitý, dle názvu komedie, ke které hudba původně vznikla. V Haydnově 60. symfonii uslyšíme smyčce, dva hoboje, dva lesní rohy, dvě trubky a tympány. Hraje Il Giardino Armonico, řídí Giovanni Antonini.

Orchestr Il Giardino Armonico pod vedením Giovanni Antoniniho dohrál symfonii číslo 60 C-dur Il Distrato od Josefa Haydna.

0: Milí posluchači, v následujících minutách pořadu od Klaudia k Ludvigovi, kterým vás provází Robert Škarda, nás společně čeká setkání s italskou madrigalovou tvorbou pozdní renesance. Autorem madrigalů, vydaných poprvé v roce 1608, je skladatel, varhaník a básník Adriano Banchieri, jedna z osobností tehdejšího hudebního života v Bologni. Za okamžik zazní jeho madrigalové scénické zpěvy pro smíšené hlasy, vypravěče a instrumentální doprovod. O jejichž tématu napovídá název cyklu. Slavnostní večerní hostina o posledním předpostním čtvrtku opus 18. Banchieriho madrigalové zpěvy s vypravěčem nám zaspívá a zahraje sbor švýcarského rozhlasu Lugano a benátský soubor specializující se na hudbu od Monteverdiho po Vivaldiho. Ensemble Sonatori della Gioiosa Marca. Řídí Diego Fasolis.
1: Il diletto moderno per introduzione. Il moderno diletto tutti invita a un'opera di gusto e favorita.